0: Dostihová.
1: Příští zastávka
0: Lahovičky.
1: Příští zastávka je na Znamení.